0: každý víkend iba slovenské a české hity. Rádio
1: Melody. Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

perničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Pustím ti však prach, nezmením na ventilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsteň

0: Československé víkendy v rádiu Melody.
1: Letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.

Jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Vaše rádio, plné československých.

0: Československé víkendy v rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

rozohráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

rozohráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.